se dívá nám do karát. On je hlavní hráč, podvodnícku hru nemá rád. Ani babský plač. Boh se dívá do mojej hry a pravím si nech. Vidí výhry, vidí